Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. července. Milí posluchači, po přehledu zpráv z Vatikánu a ze světa vám přineseme další díl našeho seriálu Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Tentokrát je věnován papežům 20. století. Příjemný poslech. Papež Lev XIV. Se dnes v podvečer vydá do Castel Gandolfa, kde povede modlitbu spojenou s koncertem Andrei Bocelliho a sboru, který tvoří 164 dětí z krizových oblastí světa. Akce je nadepsána Chvalospěv pokoje a pořádá je Centrum pro vysokoškolské vzdělání Laudato Si ve spolupráci s nadací Andrei Bocelliho v rámci oslav 8. výročí smrti svatého Františka z Assisi. Akci bude možné sledovat od 9:30 večer na stránkách Vatican News. V poselství podepsaném kardinálem Parolinem se papež Lev obrací k účastníkům mezinárodního semináře o církevní komunikaci a umělé inteligenci, který probíhal na Papežské katolické univerzitě v Santiago de Chile. Lev XIV. Vybízí k prosazování takové formy komunikace, která je schopná chránit důstojnost lidské osoby v situaci diktované novými technologiemi. Jak dodal, komunikace uvnitř církve by měla vést především k setkávání mezi lidmi a sloužit hlásání evangelia. V úvodu semináře vystoupil rovněž místní arcibiskup kardinál Garib, který se věnoval tématu sociálních sítí. Jak konstatoval, jde o autenticky lidský prostor, protože odráží emoce, sociální vazby i konflikty, a navrhl 4 základní kritéria komunikace: pravda, dobro, krása a užitek.

užitečnost. Ředitelé 150 katolických zdravotních zařízení ve Francii vydali dramatickou výzvu k respektování jejich specifického poslání vůči nemocným, zdravotně postiženým a seniorům. Dovolte nám i nadále zmírňovat utrpení, aniž bychom způsobovali smrt, píší ve svém prohlášení, zveřejněném včera večer. Zdůrazňují, že nutit jak provádění eutanázie je v rozporu s jejich svědomím a porušuje důvěru, kterou v ně vložili pacienti. Zákon o konci života, přijatý 15. července, nutí všechna zdravotní zařízení ve Francii, aby souhlasila s prováděním asistované sebevraždy a eutanázie. Signatáři výzvy poukazují na to, že nátlak vylučuje dobrovolný souhlas a představuje porušení svědomí a tak způsobuje etickou újmu. Katolická zdravotní střediska se totiž vůči svým pacientům zavázala, že jim budou pomáhat až do konce, aniž by způsobovali smrt. Nyní se však mají stát spoluviníky činů, které porušují jejich hodnoty a zásady. Mají přispívat k tomu, že někteří lidé, nacházející se v obtížné situaci, mohou získat dojem, že jsou přítěží a že jejich smrt by přinesla úlevu blízkým či společnosti. Ředitelé katolických nemocnic a pečovatelských domů ujišťují, že jejich personál obtížné případy neignoruje. Naopak díky bohatým zkušenostem v oblasti paliativní péče ví, jak na ně reagovat. Ke svým pacientům přistupují s osobním nasazením. Díky tomu se jim daří nejen zmírnit bolest, ale také pomoci objevit krásu a smysl života navzdory postižení, nemoci nebo pokročilému věku. Neoplácejte zlo zlem, vyzývá farnost Medjugorje po případech vandalismu, k nímž došlo v areálu poutního místa Královny míru. V noci z pondělka na úterý neznámý pachatel zničil sochu Panny Marie na hoře Zjevení a zapálil polní oltář u kostela svatého Jakuba v Medjugorje. Policie již zadržela muže podezřelého ze spáchání těchto činů. Farnost informovala, že byly okamžitě zahájeny úklidové práce a opravy poškozených míst, aby mohla co nejdříve opět sloužit poutníkům. Poděkovala všem, kdo se zapojili do obnovy pořádku a zdůraznila, že poutní místo zůstává místem setkání s Bohem a místem pokoje. Modlíme se za obrácení srdcí těch, kdo se tohoto činu dopustili, stojí dále v prohlášení. Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky, příběhy moderních dějin. Připravila Emma Jašková. Dvacáté století sebou přineslo dva velké světové konflikty a další převratné události, které se nemohly nedotknout Petrových nástupců. V různých obdobích novodobých dějin se neustále vyvíjel i vztah papežů ke Castel Gandolfu a využití komplexu apoštolského paláce či zahrad. Dnes se podrobněji podíváme na příběhy papežů a tohoto sídla v novodobých dějinách. Po podpisu lateránských dohod se Pius XI. Vrátil do zrekonstruované rezidence v Castel Gandolfu a během svého pontifikátu tam strávil velmi mnoho času. V letech 1934 až 1938 se jeho pobyty prodloužily dokonce na 6 měsíců v roce. Tento papež strávil několik let v Polsku mezi léty 1918 a 1921, nejprve jako apoštolský vizitátor a později jako apoštolský nuncius. A proto se v Castel Gandolfu obklopoval freskami z polské historie a v papežských komnatách zřídil soukromou kapli, do které umístil obraz Panny Marie Częstochowské, dar od polských biskupů. Apoštolský palác v Castel Gandolfu byl také mnohokrát místem, odkud řídil církev. Na sklonku svého života právě z Castel Gandolfa opakovaně odsuzoval doktrínu rasového nacionalismu v Německu, což vyvrcholilo jeho nezapomenutelným rozhlasovým poselstvím z 29. září 1938,
ve kterém nabídl svůj život výměnou za mír. Papež Pius XII. Se již od počátku svého působení soustředil na práci pro mír a zastavení blížícího se světového konfliktu. V létě 1939 vydal v Castel Gandolfu svou první encykliku Summi Pontificatus a z tohoto místa vyslal do světa známou zprávu, ve které zaznívají již okřídlená slova mírem se nic nestrácí, válkou se však může ztratit všechno. Světovému konfliktu se sice nepodařilo zabránit, nicméně papežské vily sehrály v dějinách velmi výjimečnou roli, jako místo, kde bylo zachráněno mnoho životů. Rezidence se stala útočištěm pro místní obyvatele i pro lidi, kteří se skrývali před transportem do koncentračních táborů. Obyvatelé Castel Gandolfa a sousedních měst využívali privilegia extrateritoriality na území Vatikánu, a to až do osvobození Říma 4. června 1944. Podle odhadů se v areálech papežských vil ukrývalo více než 12 000 lidí. Kromě toho se přímo v papežském apartmá narodilo přibližně 40 dětí. Pius XII. Se po druhé světové válce vrátil do Castel Gandolfa a strávil tam více než třetinu svého pontifikátu. Stal se také prvním papežem, který v Castel Gandolfu zemřel. Další významný nástupce svatého Petra, Jan 23., obnovil v Castel Gandolfu dvě tradice, a to nedělní modlitbu Anděl Páně na nádvoří papežského paláce a slavení mše svaté v tamní farnosti na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Mezi obyvateli Castel Gandolfa se dodnes vyprávějí příběhy o jeho procházkách po městě, zájmu o obyčejné lidi, s nimiž strávil svůj volný čas a sdílel příběhy. Papež Pavel VI. Byl introvertní osobností a rád trávil čas o samotě, v tichu a v modlitbě. Sám popsal své dny v Castel Gandolfu během modlitby Anděl Páně 13. srpna 1972. Řekl tehdy, i my se těšíme z tohoto božího daru, dýcháme čerstvý vzduch, obdivujeme krásu okolní přírody a snažíme se zde načerpat chybějící energii, již není nikdy dost a která je nyní již poněkud vyčerpána. Pro obyvatele Castel Gandolfa byl právě Pavel VI. Obzvláště významným papežem, protože si k městu a jeho lidem vybudoval skutečně pevný vztah. Nechal pro obyvatele postavit například moderní papežskou základní školu, která dnes nese jeho jméno. Kostel svatého Pavla a kostel Panny Marie u Albánského jezera. 14. července 1978 se papež přestěhoval do Castel Gandolfa. Věřil, že mu čerstvý vzduch prospěje, neboť právě uprostřed přírody se cítil nejlépe. Avšak 6. srpna mu nemoc zabránila vystoupit na balkón paláce k modlitbě Anděl Páně a svou pozemskou pouť zakončil právě ve své letní rezidenci. V neděli odpoledne 8. října 1978 se Karol Wojtyła, tehdejší krakovský arcibiskup, který byl v Římě na konkláve, vydal do papežské vily, aby tam strávil několik klidných dní. Tehdy ještě netušil, že o 8 dní později, 16. října, se stane papežem. Odpoledne 25. října pak dorazil do Castel Gandolfa, které bylo pohroužené ve smutku po smrti dvou předchozích papežů. Přinesl sebou novou naději pro církev i pro toto malé městečko. Od začátku jeho pontifikátu se návštěvy nástupců svatého Petra neomezovaly jen na léto, ale byli poměrně flexibilní, a to i během běžného pracovního vytížení. Po smrti Jana Pavla II. Se hlavou církve stal jeho blízký přítel a spolupracovník kardinál Ratzinger. Odpoledne 5. května 2005, několik dní po svém zvolení, odcestoval Benedikt XVI. Vrtulníkem do Castel Gandolfa na svou první návštěvu apoštolského paláce a papežských vil.
Toto místo pak pro něj znamenalo odpočinek, klid a čas k rozjímání i ke hře na klavír. Jehož tóny se po léta rozléhaly mezi zdmi paláce. Ráno 11. února 2013 svolal Benedikt XVI. Řádnou veřejnou konzistoř, při níž nečekaně oznámil svou rezignaci na úřad římského biskupa s účinností od 28. února 2013. Po své rezignaci se přestěhoval do Castel Gandolfa, kde čekal, až mu připraví místo v klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách. O nejnovějších proměnách papežských vil v Castel Gandolfu za posledních dvou pontifikátů uslyšíte příště. A na závěr si poslechněte slova papeže Benedikta XVI. K dnešní liturgické památce svatých Marie, Marty a Lazara. V dnešním evangeliu o vzkříšení Lazara slyšíme hlas víry z úst Marty, Lazarovy sestry. Na Ježíšova slova tvůj bratr vstane odpovídá, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš však na to říká, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. To je ta pravá novost, která vtrhává do života a překonává každou překážku. Kristus boří zeď smrti. V něm přebývá veškerá plnost Boha, který je život, život věčný. Proto nad ním smrt neměla moc. A vzkříšení Lazara je znamením jeho plné nadvlády nad fyzickou smrtí, která je před Bohem jako spánek. Slova papežů na každý den najdete ve formě podcastu na naší internetové stránce. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Nech sa zmiluje nad nami všemoucí Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Osej. To věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.